0: gan an nún dealagan agus lumna Lord fan ócaid seo. Tá daine den lách d'agraithe Tommy Rua Canéile. Tommy, fan levi mid a cant, tú mar tátú? Inta felunta hoclatare grian trad.
1: Sé, bhfuil a dhéim in higla mar alat na bhfuil réan ar bíd an hílíon daniu. Tá sé a scamala, tá sé a cur, a tá sólíng gamé ahrú ar cursi anas judóni. Bhfuil a sgur, seo, mar lúitú in sin, bíon an grian stad on, gach blíon, agus ámí ta tawata ag suntasach dan vléin a ta on gustairul gudur tashinta ní wain an yeren dhéimian ag ar fod na crinye. Agus tan ís mú spéise a lérivig dhéin ís na sian elsi seo ar fad. Dar nai an yeren ta sé kinyalín naskala ihe ala oin. Ach, fi jesho gín ocha cha carli keile jadoni anas, agus mehen a gobar le, well, tam a gofart, tam a gobar le kira ni kind o gael fablard waha has, leis an ocha cha carli keile. Agus sean kia dvléin da, Dírach minn éile le a bheith son ascail se do hailí do rinne éanar. Tá sé lonithe a ceantar áilile a dhéamaíon ceantar do nai a bhfuil an stair agus an dúhas a point leis cos le glóra atin ar fod na tíre. Mar sin bimis a gíri cod do gúhas na hátse a léir agus cor a fáil ach do nai befaring a fáil se ar a bhrinne a scach cearn den tíre búla se hagin fósta.
0: Inta mai. Mar sin Tá go leor agraithe agaibh agus tá grúpa ceol den Skype é ceoltra agus ar dhuatha háson agus go leor le tarlú. Dí go tar blasú bag mar dira a thuairt dúin codan na ceoltra agus imeidh a go leoré?
1: Sé, bolas go dhéamin bais a cur tosnú ar a héna clog be óga yoga. Dar rai tá cantar áraile ar dhuatha hás agus túsgart lú, tam is tíarach búil se idar bal fárste agus balé clia, tam is lá balíad ar an dá áts mar sin be Kieran MacArgus é teacht le óga yoga yanu, ya sesion yoga ní élige yanu, Armagin background ya Holland is Belfast ya chat and yeshin le kyol na shi go yanu show in tough the highly and chin be session kyolon le clamory farstia ags don be can you the festish tradition to a guy who shin be filiak to gus finskiliak to stoke le duon o longa in conalach don I a kinder in greenstad a gusar na traditional winning mission am shop blena be far actual shanahi intach Seamus Murphy a kinder can you or skilty ags or hanahish na dwy hi hen yn cant ar hen. Agus mar a lwyth yn sian, be Tempest ag sian ymlaen, sian Blachain Fecana, Brennan Mulholland, Aaron O'Hagan, agus Luke Ward. Da hann oed sy'r nasgio, ddim yn siachas yn cialcor am sian ag gyrin a hiche, ag lachaniau siacht, be Tempest agus Frefahe, mar haciach dacu, sfeithi euro fes ar sian. Ach, be, wel, ysgwt, cawaile sian, be, cardiach dachiolon, linen yn le, be, te agus cafe, smalcine, be, pizza, cardion, fosta. Mar sian, galor a galor ei, agus, Mar lúi man sin tá dúhas eintach ag an áit, bí gílig in sa chantar gudí cíndal túsan cíad sa cáte, bí tradition láit ar filiachta gílig sa chantar don náyas gudí an áctu ísdéag, agus stóha gom sa gíri cíndal cíaliru a yanu ar an dúhas sin, ag fásta é an áskúla sin láit a nuon, agus chomai an cíndal an gréis sin a wanan leis an dúlra agus na sean elsi.
0: Galante, smúchú ar dói a tón agus mar dúrtú tá sibh lóna hí an eitthvaid, tá sibh sort lérna da gíní le frástalar agus tá sibh súlga mé skeftu mór afra dóna. Ma te dí ní géisio tar maidin ú agus samakú chulíuála se le mán a bajur teke dí na radí mar sin gajin dói is fér a rís le gális dálas le Chanel.
1: An dói fár, Damien, na gális dá ar gíl fábalard waha has, tá sibh gom leskil tá sibh Instagram, so contas gíl fábalard waha has ar Instagram, no go asja ar gíl ardwahahas.com agus tan cholas legal file in sin.
0: Inta mai. Tommy, gyda mai gysog dyfa lenyr mai jyn i ta sylwgwyn gymau le bregaf agus te cwrsi am sy'n la ffiosw mwrs yn ta sylwgwyn gymau sia ni sfer dîfyn sy'n yr ydona. Gyda mai gysog dyfa lenyr agus jas lortlat yn sy'n yr mai jyn i wel. Ta mwysig la ffiliw yn siar cwrsi sports ta imar ni gala har lomr y lina agus gydira gyffolio gorgo mohar yn anio gynnsio a harfa lechydd car y hiwl y taran sy'n hyd stage yn sy'n armod yn yw Niel yn hyd stage clyn i gyffolio yn amr bu ffwet y ffrid yw yn sio gyffolio yn armod yn yw siw o mati ieg yn ieg i chi ieg y fe'n hyd car la hamart mor sy'n ieves awad ta sylw gynny gys gwrdd hanner dy gol ag iart ymwyn sy'n hyd stage ymwyr dwrp ma tynna slwetio ymwyn sy'n armod yn agus gydira mor y fi donol ma crwyr i relyn eich wys yn sy'n ys y siarfi sy'n armod yn tais dy gympi yr gynny siasar tîr y fe hyn eich yn ei sewad ar maidin ni na tennis lwet ymwy agus gydira a fe cialwyr agus legynt dan y homi hori an resa i chrin hwg a sewa. Imar ni gala ar boca mar eigod, wyl symwg o tenagwrs i'r rali, Imar?
2: Well, honey, in the blinta, vi oring ya, sema vi ogin ya, kone in yartan, so niro rohar vi ala ogin ya, but no, bin atmosphere ar doi, goni nirthan rally ar shul, agus, you know, the switch, chart, o hachana, egg sila chumple in doi, agus chumple in the cheater, so it's more

0: Corsair Argonne. Diver on fiss, boffer on liss, boffer on toirless. Coolium on coolium.
1: An siadun eile, fian aatsum nara chus a dang valum mar nir av ahinu gumair, achan sun hos nis a leva chut filiachta, agus sun hos nis a fiachantar. Agus solitud un grafile, nas plach raev loadicha. A ghinu osle, buran gugra shafatir mish Ben McQuilte.
2: On the starship. Ha, ma chuin ver tostum amach agus erdus buichas a gwaal le pader agus Sean mar altra mar real to olish agus tostum amach le cheon a winin le gra a mehenas me van keile le keile le feich huig blin anus ha mid le keile le feich huig blin anus so ma ha Dinna an so an acalat an éanáit agus tá siad son mar do chuan mar ha ma van céile mar mo chuan cor de láb mór haimpel agus tór pó gín beog dof dair fag second mar níl galor grás a daun seo so tapig an deis. Tás no me amach le mo chuan chuan na mara isi mo chuan chuan na chlauán chuan chligíní na chasewán félachán lá is ihe aln charmen Is me son. Millin a gaur, ma vaur, a chrinu, a niger few, a lua is tu, ma chun. Chun na mara. Ma chun. Ha, dochus aun. Ha tu aun, ma haunt. Hog tu, hig tu, is tishkin the good foes, er, chrilar, ma anam, is over, ma oish. An chuin la. An spéir brachla nél to chosáú na póg, chuibh ní íve i dús ma óigocht a meas buis ma óigocht is stána ar do glótocht. Peoch sean sa bhíag am leitnar a chonig me hú atá. An chuoin ar siúil tú, inar bhog tú chuúm is méag seas a bhán go lochtach, má le scolar ma gráim a fanacht ar chiíb dín tigbhíag tú a dúlach. Thosaigh an scéal dom scór bhlín ó hin na gúin a chlobíhe. Nach will an tá orm. Abre sin le chéile. Nach will an tá orm. Úr bhain eile, let's come on. Nach will an tá orm. By God, tá gur míle mágur. Gur mágur.
1: Hanna ma ben, gur míle mágur. Gur míle mágur. Well, tá mi de tacht go dede úrchlig na vilí. Agus tán dorihocht tete haring, agus tá sé fúr, ach le cúnuf dé, tese slos leis an aharú. Gach ráunán tamidi dírig rád aig nám pobl of a hán, agus a gónaí leis na filí dáskol vúskri a víling agus a vienling a gónaí chige sin. Sin mwint na háte le filíacht, agus tád kied blien surucht stáse dynis tád kied blien án mléna. Rhinu wasle, cyrig ffartu rym crwhorol i hen, har llawn das gael y fws gri, ag sydd y cilewyr y cyd blin.
3: Nw'r bwyd i'n das gael cyd blin o hyn, ys o'ch gwerf drych degynt sy'n ei ar nawm sy'n, ag ys ta drych degynt sy'n ei ar nwcht, beth yw'r gymffwr tyn y ffyrdych dyn nwcht. Rhys y capa gymach ffawr yn so, gawr hen a ffein, yn so'ch nwcht y rhys, ach ni eithaf sy'n tach, sy'n uchtra yn y her, agos fi roedd egin ar sgrifo gom do ar y hon. Môr gwaet uchtra yn, ar manach di chwt o frwch sy'n lawn. Has tu ling yn chiad la rhyf, siasyn ffos eg derryd y rhyl. Hwgwys go don drawn fwy ŵnsi, tyg yn glor don slw fwy lleacht. Nŵr y gŵn ar ddysig, ar mil go crin, Nier stein tu on gosint vien. Is tu an leacht ar nasion gaelach, is tu an canare le gusta is efecht. Ni lor agad cúpa fachol chan an tanga a haku, leirin tu gra, mas agus orim. Dun prís an brat an tanga gaeling, tanga a dertar nach an marav a gohin. Tugan da hampla nartas ugach, don bobl bio, Umprin an Tolach.

0: na chantin na fwein Liban agus Israel an chartin siugun i Washington. Ta taskara na stachin tia Steve Whitcoff ag taastil gajin an elevish in yegar koru an idar vartiert idar stachin tia Verica agus in Iran ar ahlo. Mario Chomani Trena agus Garthiu kuj war ille go hulk nur wool yeh rain fashionier in yeh tani hele in akile Bedford assassina trinona nye. Wanyan tashma le yeh rain on holart yearn road East Midlands le kinna wain ag bolu an cool of yearn chen ille ar an lina kierna tomalbog in yeh a kuig hlug. Ta sa rechi ag servisi eigendala gwaar ein chlagin jiug gartia a vi inta alc agus gwaar ye chlagin is fihe ele faeke le gartia a vi gahalc. Faegu cuiga sa se ele le gartia baga agus tugu car lie stifa ar an leher nos an ospagil. Vi mi veltin yr swai hart ar an vi bel veltin yr bachio ar o an rio sy tîr sio, leis yn choc dy sergi dy 3.1 km Celsius a hafad y monastion na feile gondai lomnia agus clwyn mele y gondai hybrydering. Ta choc dy erda ar an o rhan ffost o fwy leher, le choc dy 4 km Celsius gelt dy fforys yn chartan siwgyn. Ta sia gelt ag met eirin gwmai'n choc dy chwerd le 56 km Celsius neirin ag tŵs yn chartan siwgyn. Agus ta hirg dream leis na chocdi sarge ar an lúin agus ar an wárch. Dier priu ade na Polanya Donald Tusk ar uachtarain na Polanya agus uachtarain na Húkranya gan a bheag tógal achran idir an deith hir. Dúirt uachtarain na Polanya Carol Now Rocky gamúse ag bunch an honor is mó sa fólain ar hiúl ó uachtarain na Húkranya Volodymyr Zelensky a nye da Zelensky éinid den arm Úkrana a anyamnú a nye arm náisiúna on Úkrain ar an sláder fólainí le linn an dar na cogu dónda. Agus ar geru an amsir, le bre saurí a bheis on le tréf si fad a greine. Gwy lag an year ag séidiu. Chalk di sarge idar séidig agus fisa dó kem Celsius. Agus bian yed na priw sgilta náisiúnta agus idar náisiúnta gudí a dói ag a chlog.
1: Príf sgilta na gaeltachta ta síle príf sgilta ní ar hir a léveig mar bríz ní chúlain. Cega me se mí na saun ar húsgia salanye siofur na hirtis ar avre ní he brehúnacha an ai chúrwohar na gálive. Ní hin la rá nach fétir leis a gúrle kundé a gólamun kante leis na dýne a hóg na kásanai san ai chúrwohar idir a dálín. Sinna dair an tachta dálag a gáli hir, John Connolly. Dair a tachta Connolly ga gáan chúrle Iarachtaí anna gholamun córáttí leis den húnéirí tí agus talúna nach chuil sásta i fiochan siocht a réiteach fin gud mí hástachta mar nach féidir an cúrhór a chuneal siar wad eile. Ní mhór a bhealrú freisin gúil se go cead i gcóirla chundé leanacht a rá leis na hairdaithe ceannaithe éigeanta an náid tá na hebhríníthe brethúnacha go le rá san áirthúirt i d'éir an teachta Connolly. A lár tró ag Old School in Atlanta, Elitzer Frack, Trinona Nye, Dort Michael Dio Higgin, Yerochter on the Hayden, Gur Intach a Sampla, Kulosh de Litter Frack, Gun Valoch or Feder La Gloon, No Dine, Nabertashi Kuntralte, Ringin the Gloon to Ho Rumpub, Horna Gart, Bruno Kemeny Unni, Yerochter on the Hayden, Michael Dio Higgin, Agus, Edidarahood, Mary V. Mullen, Champus Litter Frack, Trinona Nye. Bydded na chyd chymynu unni brwnnw'n cio o tygw stodus olsgole go olsgol na Atlanta. Bwn cio y bych sgol chiartwchon chwnsbwydwch letyr ffrac trog yn teil. Ta siwp o liawr wycwling dŵn te. Dyr wneir o'n siwp o Neil O'Quinn gro chwlych yn al liawr la ffod sy'n siwp o ach na rhaen chanocht orob. Dyr O'Quinn gro tynchor ag ymwneud liawr o tala ffod yn aisgi yn ish chymal yn ogyd cwnrau hen y fe gsgol yn ei gliwr la cwlych ei liawr er y laidw môr o honig er ymwneud liawr o ddi gha ganocht. Cos o gwrsi sports, tŵr o ffwrin sy'n sy'r pelyn na mi, y nai yr wio y borg fi ceil y gwystran na wara trwy nôl yn yw y carw eisiau sy. Be chwein yr yn y ffiach yr o tywant y maghs na bawti carw canys i imrofor y borg y chroca tacht yn siahogyn. Be hebi can yr yn y cholys glyff yn leinio, cwr amachas y grif. Be troch troch fio le clystel yr y glyffysio yr y glor sports y trwy nôl na. Ta 10,333 euro

0: agus scóil a carta bentis agus ní dó ní gáda le héidir chéir mé gíine fiú an facuráilis na himlóid tuigin siad héine in san nécha second son chaadar deis glóvúha ve sosagáil tin deire seachna seo as ve barca cópig nís ní léine ní sfar na mé gíine chun sin a chasa tímpels rá is stóile sé díomh mór a fáil bhuiin cothas a caite is stóile is na héine bhuiil míd na hen rud na cártaí a fáil a titim nár gine agus tá ó don té an déh mó Ní mar sin a bhí siad san na caint, stig sa tóna fesha. Ní mar sin a bhí siad a caint ins na bólcáin san hís lasht ís dúna san. Tá dana bhás a tlíxin, nu ri bhín an rám le fala. Agus thard bhaca gom mas a tlíxin. So, fai amach dóid anu.
1: A drám le fad, agus hí fós a bedig orta tréis an clihe ceru canis in irig nur a bugóv le dírag tréis le hama gur efen caunt san bútica agus an san hannig kiri an iradú orha agus gavodur gur efen tréis sin da cúi nóma dí díag í kiri gur efen maastra gur fadaka ach in san tréis orha san a gara agus an clé orha son vi neskri i kiri a ha ar lara nuv sin e sean yo sé brahi kiri gomúr
0: Tá einim er listu að það stóð hann að kýða mér þess maður hinn til að begg byrjum hlöðum með hálfa nú bæsja að slá hann, kjána hann, kjána hann að því stótt í næstum fór maður þá kóra kæstu fyrir hólbæri án dag hér maður hann fór að það Blaine Hughes færði við hér bár gudi kóknjómið þess að það gynna vina hann og knaggur byggan í ní ég með gynni er Ethan Rafferty lær dörnach nýk sér góðin ég sem agal orgið í second dörnach tan kórak sann án og góðin í tan umvíkt sann án í þetta báði úr fyrir vana gás hér í sé nómur hú ní hér sann í sé vana hann takkar næst það ennum sén í rén er fáp eir ná gríf mór vekk án að sinna fyrir stakka stólum sá agus ní dólin gó gudig peifæði væri kýr í sá fræf sá ní tjöðkan eða fyrir stakka njúf ní dóko fyrir vana ég ein lóha dóko kín að slastig til haftan ní kom eftir eða stiga hann erið mór hann sé að gæl af annakhoð er em rúið við misáld fann að blíðan agus tú Dyn cwrsi sy'n rannu eisiau sy'n rodd cian, a sy'n rannu eisiau sy'n fod cian yn yw'r ffoma. Ni'n ffaith gym yr ygyn fel. Gyn Max Campbell, job, cywn o eisiau y barth gwych o'r yn yr mi marta. Dyn nhw'r dyn nhw'n ffaith gwych sy'n eisiau. Agus, yn ei gig sy'n, a sy'n mach tîm, pwle stoc o mŵr, cawn sy'n stoc o mŵr, sy'n er ychwys, a chnaf brwtio, drog o'r dŵr sy'n eisiau. So, le cwn o'r dŵr, gyma eisiau bod y wadeg yn y hwt yn yw, ma fi'n ni bese o'ch mai leis yn dysbant os o'ch chi'n wygan ddig yn arbacha.
1: Sine, ac ys cwmpa cyn tac ni yn rhywbeth cyn cyn cwm maha hantw mar i mor ma hantw yn tren anson o'r ffaith gaita a sy'n dod gen dy tac yn eich i gan gaita anson. Cyr i tac yn mac yn sôn ac ys i dy mac yn porc a lwg deis ydy ffwy mae'r ffog reacht yr un y siacht yn iad. Go arw ar yr un arbacha per tos o'n meddwl cyr i thas sy'n o'r cwd, pol o'r cwd, jes no ffolw ac ys i'n no cais. Yn lech hwyl y brin o beg li, mi hol o brin lech y clyhen dyr y siacht yn gaita ac ys greu mwyn sŵlfan. Marco Shea ag Sean O'Brien alon y parke Joe Cruhoor pari o'r Clwfon agos Tamer o'r Cruhoor Nolantos ystig ha dahi o'r Clwfon Polo Genig agos Chulcar Dylan Sacuna Go arwyr i'r nad fach yn siach sy'n fyrn rawniach yr un y siach yn son Neil Greg Omach yma cwm parke fi se siwyd le tos nhw'r lŷn y lechwl na Tomas McCormack fi le tos nhw'r lŷn le hasach So fawr ydw'r siwf ta id nor Afrig a Lwig Darrenson cwbl yn nomad o hyn lechwl lŷn son ta Pader McRae Lord Bwyl ta Arn McAe agos Tiana Mae'n gwneud siwta gerod o Mwrach Hw. Yn eisiau cael gansi fyd y siach tig o'r Pardig o'r Bryn y Lord Bwyd byd Cynan o'r Celig agos Tihan o'r siwt Jalet Ogo Bryn Fargri Iasnes y Mac Contosig Andrew Mwrnan agos Siosif Mac Lula Rwyl o'n y Porca Cyn Mac Cynwyl yn syn y Lord Bwyd yr yna hat slat ta dar Mac Mwylan agos Tihan o'r siwt nes byd Rasmus Mac Ilyn Nod tos eich tig Nes Cristain Cheri byd yr hacho Crwyn o'r Tybryd Jason O'Folw agos O'Sheen O'Connethig Agara, Sir Trid yn Brynt ydy'r mynd Mac Sir y ffad gyda'i cweg tri agus yn cymwych tyfu i drad faca yn sôns na siachtys na hwchtys na clyhi sraha a chas na mactwm henig mar oganig agus na bais ma county ame a chan a cwestig i drali roedd y dan ffos
2: i cwyn ymwch
1: i cwyn letse i cwyn letse ac tuk am i ddau agus byr o'n tref sy'n a cwyn let gyr cwyn let dar fil yn sy'n blian ga fil do henig do hen clyhe cwrs gwrt agus gyfwfer o'r yn sy'n sy'n aimert agus sy'n ga fil sy'n do ac ni'n rhaid mi chi'r trid yn star agar ac ta cwrs star a hen o crohw ag an dach nŵr sy'n sôn ddim rori le trin o cyrra blin yn nŵs.
0: Wyl eisiau gwrdd, mae hantwch yn dol sys bohyd i'n ystair agos bohyd i'n ysmwyd sy'n cael smog o gwrdd nesaf gwyn o gwm na gofil ys y sê. Fi cref na hyr yn bwyt i gair fach a cyrra blin yn rymysyn a sy'n bwyt i gofil yn gair fach a fi cyrri tachta ni'r tis beidir cawn chaliwn rymysyn yr ofil ys y cwyd. Agus ni rhaid mwy rhan ddyn fi, cawn sy'n ffôn ys ffordd fi rhywf y gair fach ofil ys y do chi cael cwyd tre. Fi ddod ffos ymwneud â hynny tre. Ys chi'n ymdol ystach di parch y croc i glasen, fi'n cyrch na hygym o'r lef lian agos yr ohiach cael mi fe hanaf a hynny'r chymbwch na. Hwg mwynt yn hyd ys bont ys cartwyr. Yn siŵr gwaith, darat mas agos Mark yn lasen. Fy'n ein law bawr i fi gwaith i barch y croc i capsa. Agos

0: Bofa leis anna sé bhela se bheith hír a díir agus de machhfuil tochas a gá chuis díra dul siar ach é leanún teoro.
1: Bhí féad leis an líanas an áú bhí láthair nó nach bhfuil ach bertele chun tuas le ináta. Agus tóca nó is fear ó héamh an cirídó agus an cóla bheith go bhaidh sé an gestion na bheith mór fáach na himre agus címe héana agus é héana agus ó clúbhar agus sanna cruláb agus é tút beidir spraga agus mis gantá chéile.
0: Cíc mór atá ir an rast ónáit nach mór cíana Vadamach, ach, ní rafhíon dúa gile fáid an ordeirnach.
1: Ní raf, just vegan náid again, ní léna out fíos an vegan crinsa ge, agus is tóla go bhíon, ó, crinsa me dú an bálsan, agus an council me mach ar yes, agus ar fóril. Ach, fós a gara, you know, vi ar a túr fíon irta san, mar chá sin irta ar gá fíon te áhail.
0: Gné le dimmer chí rín of chút hapig is tá sín amur chú a cúrna caid ar an tí, ha sé olof.
1: Yeah.
0: Olaf Kotapik, a tút na hen róda hén, níst se. Níl na róna gefi láhar tagu ljór glúisach tán, ach ní vaj se tapik desi gaun sem ar hana héna gyrn mars áhá.
1: Stóm, a gara gribeis, dara sákna sákati húsi, ég park nef kundi na knukka sundan kýr bóta o hén.
0: Hefín rís na kajt gyrra
1: hans hefi. Rís na kajt, ég seg balti sús herrsin, well, herrsin on the park, ég seg búlti sús leisn þeim og skóra testa hann, þeim hóðan Gortensson. Trí sé dígi kýri, náði dói ég, berir Skor nokkra morgon I solen ska ha lite tid kostat dig sin tid när vi kedla och om barnen son eder är rymsla hemma. Johnson, Anna Hunnaker Johnson, Erin Emmerk, Margaret, Chef Winter, Glan, Ida the Fond, Agassiz, Bora, Quide, Chef Winter, Nora Han, Shelev, Igdom, Rasura, Agassan, she discreet, Agassan, Ida Skrila, Takta National Emmer. Agan, Nomati, Dig, the Machine, Falkin, so Agassar, Winters, and Wunderwill, Asheru, Lazarus, Agassan, Comer, Nag, Meg. Gwbeid Ciri, a fegi bork yn croci yn dyrra siachtan y siacwn. Ond cyd sielef o gara, bwt i'ch siani o se, efo'r cwygus fferr y rym ag ysau bwt y sŵs gyda'n tŵn y ddele, mae ce fi'n ffer cil gari londig, si gyda'i podio clwfon o gwynna gwynnys, tras yn y Parkinson, ag ys adi fwy frwyd eich yn gawn sy'n gyda'i si gyda'i polo mor gw. Si'n ffer gwrdd o'n eich international ffroc na hymryd, mae'n ni'n mwyr o'n hymryd eich yw'r gafd y blyn ac yna.
0: Cri mor sy'n fersyn, ag ys yn yr igyg ysau, yn fyr nhw'n mysyn fi dyn rog ar ffresyn creach na eich. Ar mor caid eich yn clawn fwr caid o'n rof fwr, bys caid le don le, hyd y tyn hwys y gild ar yna, dyn nhw'n dwi'n hasi olyf, pesi olyf, nes le ffordd.
1: Ag ysio cwn gafd y ffwyd y ffarahalog, ni hwyr sef yn pwynt, gyda Marco Shea, gyda Michael Bryn, Mihalo Bryn, tras gyda Dylno Gain, glas bod yn stw y môr, Edra Dastu, er alina medres fehe, gyda Shani O'Shea, ag Shani O'Shea, tyllt gynnau tacta magdysh yn gawn sy'n den nomad yn ymar sy'n ffogin eich, nil e dyn efeg Ciri, ac yn Shelefson a Chymad, ac ys Idig Irig a Chosn Tori, ar fac a fala mac cwha, Shelefig Padio Clwfon, ac ys rhaid o drog cion yn sy'n o ffadi, ac ys yn pasam e hes y frech, ac ys nir aim sy'n di a greu mo sŵr fan eich gawn sy'n ag ys e bwch ag yn nafysig yn sy'n gysir o adeg yn padam mac greu. Agus tí hala bú dint hessa. Egan fahak son o austin de stack. Jo o krohúr. Tá lúz aga, tá nacht aga, agus tá kur kwege darfrug aga a gara.
0: A se laut leis a glúvánach agus níd se rovaecht a dírnes. A se aspa írach da vi o gaio glúváin atun agus cha se nobri ian avda agus gint se agra patinta.
1: Se ne agus greim o súra makam tos aga níš padio glúvána eilab. Greim e sút bryn írach. Lenni e sút fair fyrsig na drama da. Agus gremar a dyn chi da gara ni a chael fan a fysh ni grifau Fysh e gymys na tos yn fyd chakata agus chyn sar fwy'n tegus efno lŵn ag e tach yn park yn ar pôl i fyr y gŵr
0: Agus tan yr own agus Ciri dyr ffoyn eisiau tacht ag yn o'n gaf agus bysh oedd asŵr nisha sog y dedyn ag wrth dof o'r einu Mae bysh oedd gymys lash dig da hacht yn y rys agus bydd e'n mif o'n taas dyr bwynt a fi a bwynt leis yn drasgwrt son y fwy'n le dŵn yn o'n las agus beidig wyl chyrs na cos a hwtlw o'n machas son mar nil chwm eir isgil gwyl eir troiach agus na hymryd i'r hawt hachtas dach Tá de coalition nimmert agus tá de coalition stór a stig in the milli coma as a good idea.
1: Bin sir kind fi bun tash is me bun tash is mar sin mar hatu gemar shaft and shaft and ma panel mur
0: mo tax ma
1: ta da hevon ta da hevon. I mean ni mun mer is igimat fer sir gemat khla du la nagsberg machine is tin and nan khla. So Cory in the Clahi agus
0: in Cory in the Clahi agus Cwtio si'r cwp y siacht mae'n anio joc yn y chwyr o'n parc y tog yn ei gwneud yn ôl, fi cwm o anafelu gwych eich.
1: Che.
0: Dy grym gwaith lyhe ta ffewis olfwyr tac eir y fer, agos ta si'n noch mor hynny sy'n oed a hai siof i gwych eich hartog fe y dyn o'r gyd yn fyhyd.
1: Che, agos ys Marco Sheb, Marky Fogg yn y parc yn eisiau stwm gwrth yw Cwyd yn y gynsyn, agus trí seach dígan san ar fád a scór ag Díri náir dó dhéag ag Ardbacha an Green Italian sa is stáilig at agus bheith Tony O'Brestafan a Labrador Club I taktistach on a dís shalad agus sa an is da Híri Tony gref tínin ar cricket a cúdan a clahín dúr a hannis sigam park agus nish tá shot
0: Tony Eagle Shear
1: is an arco yast at eisgint agara

0: Er kuig chlogus a gwiner fodi o se o kil chwele ta no kore o rachdal gan dout se podi o vonig yn chiad comon dorno leicht yn lihar chiari sef lian naidega hochtaut si comon dorno leicht chorko gwine a rev a rev ra muor er fag nam lianta bon eich comon dorno leicht a kiri hir yn lirig agus ded yn trein oli dirmrid ba kair gwyl sŵl les was le gachia dine a lahar igan oce o cod yn la morach Bhí sé siúd a caint le Jo Omar Hurtig níos luaithe agus hín méid sa le rága Mertico.
1: Sé an chiad tournament fegu gynne agus lámúar bíg Bernard Donán agus bhoi sé sin creib an daun, bhoi sé creib na hór pa choma agus lámúar sé sin níra bhain tournament in sa tíim pa le chocha blíim so o chiachnig club Corco gynne agus bese múar a sé an a hóchtach tónis docha Ni mag se gert.
2: Bonnieg an choma nua an vlín se katja ak galua ta siv i Mon Aibrach an komorta seo chor ar siúl. An swin av kadar sa harnig se?
1: Stocha, bí se gán ísa kiaun gyn rodaich ní anaf da pátse trok se mar gyn se eir da komandor nále chor kogíne gyn se eir da den gas ógur fadan oas an sa hochtau dí agus stocha hasi wen as bánt go Rodaich chi gael yn y nôj.
2: Nor y fonig pádi yn chomun sy'n ag dol sír yn y blínta, chomun dorn olíachta chorco gwyna fi a gest, fi anna chod dyn i bwyntach leis, na chrew?
1: Fi dyn o'n daif hyd dy hangen ar dŵs, ffordd o'r gyson fi dyn o'n angen yn gaws yna. Stoch gref, beth yw sfas le dahad ledr yn i hynta fi anna chod dyn o'n nôsyn. Tech sy'n mecht, os ydw.
2: Agus yn wyl yn bore ceile le fesgynt yn eis leis yn chom yn nŵa yta bôn agus yn fawd le bresys blian?
1: Ta, ta eis un siw wyl anna hyman, ta anna chyd ledna gyn stoch wyl tu people le sesgyn nŵ siach daw bwyl anna ni hang siat sy'n ffad tuk i dyn ys ymwg dyn ych stoch wyl ti pale chwch dyn ych ha a hogan da rir a bys ta dyn ych trein aal yn nafil chundol eich gmort ysi ach ta Sto swas le fi hyd yni y feig ydol o gymorta si.
2: Agus y gymorta ytho agaf ar y nawn ac beig pasti idr dem lina agus ochtn lina deg ddys partoc.
1: Rod mwyr ys ha sy'n de fiwle fesdig sy'n fawnia agus gan ein i fi hyn drach gwbl yn ys y clywbach. Ha mi ddysw les lo mwyr an. Rod mwyr dof ys ha, gan yw og enda yw og be cwyrdd cwyrdd ni'r fysio, be sy'n ffad ni'r fysio ystoch. Ach, dian sy'n anna bahas dof.
2: Agus Aberlom an nasc le Bernard Dunn, mar bhí sé hías mín ó gáthain agus sibh i mbun traenáil i Halle John Eile le spóil. So cadas ar tháinig an nasc sin?
1: Tá sé déanamh clár na TG Cahir agus tá club anú na ngáil, club sa gáilibh agus club anú na gáilta tá sé déanamh agus club a gáine chomá. Tá sé déanamh clár TG Cahir, so fiúg sé amach mar bhaach sin chun sort cór le húrta a strudaí marsin. Tá sé atá cain os díana cead bóta í agus bhí sé déanamh traenáil is agus a túrt stóha na skill na bhíge hén cór le húrta marsin agus tá sé anna himúlan agus tá sé túrt anna chóir de spiális club nóis cyn du goskilt agus má sé gyrri corúlin chun fiáusú.
2: Agus nach íntach an nasc sin a bheith agaibh beidir inspiráid dos na lead zóga tuis go bhfuil Bernard Dunn sa cúine lo mar deartha agus ír choirí craobh dom de.
1: Rud mór, ní mór na clubanna bhain an sórt an seans agus bhíon tár fad linn istó go bhuach sé amach an club mar chóla sé mé gheolúrin agus chuir sé gléach agus gan dóta bhí mar anna hásta ru sé chun te chuún agus ní léana id in áir den an rud mar sin Ni le na ibl out list. Ha sian is out list. Chris ta sé is also father but niet fa niet fa den ni si sé bo le den ni si sé na.
2: Agus Aberlom an talk the winning le dornal yekt dos na lad zoga. Kein tarava a winning sheet asave part of the sport.
1: Docha an train on a douche. Ha sé the fuel like how for a walk in is been chadigam at Kaidegas. Er stóð bíinn sér að gíma þann. Róði í þér fjúl og bíinn sér að kvöldi kvöldi gíma rúgbís, róði í marsin. Ach, há smacht í fjúl, há treinál í fjúl góði dórnálíkt, agus há smacht í fjúl hóma hafa bíndlis. Agus stóðum rinn sér að maður hasta en dyni óg, í sveg hú konus eirhúrt af hén, ach, smacht í vega kvöldi orða hén hóma.